0: Zdeňku a Rádio v Nitre. Wow!
1: To není krev má milá, to kvete vlčí mák. Ta rudá barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj. Malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně. Silou černý hlíny je lepší složit zbraně, než

preberám oťaže naše. Už o chvíľočku Harvey oči, dneska to výborné, dneska máme Pixies a to je skvelá kapelka. Takže už o chvíľočku Harvey oči.

Mý milý asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí, kde jaký náhodný muž.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že si pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hára zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Jason Mraz, to je pekné priezvisko a meno, Jason Mraz. Inak, keď chodievam na futbal, tak sú tam také akože mená Kevin Stojka, Jason Mraz. A môže byť, ako naozaj, sú tam takéto mená a baví ma to a teším sa. Výborní futbalisti to častokrát bývajú. No, len aby vydržali potom, že oni sú skvelí a potom príde takéto, tá puberta a dovidenia, no, a nevydržia pri tom športe. Škoda, lebo by sme mohli mať množstvo skvelých talentov. Teraz ale pozerám na to, že čo sa nám deje v Nitre, lebo som tak trošku, lebo sme mali ako teraz Aničku tuná, takže sme sa nevenovali veciam, ale dnes bude rokový večer fórum, začína o 8. večer a bude vo Franky Rock Clube na Mostnej 42. Jedná sa o naozaj poriadnu dávku poctivého roku energie. Jedná sa o večer plný hitov, tak fórum vám zahrá. No a začína nám korčulovanie pre verejnosť. No, a takže 6. júna rokový večer fórum, to je zajtra a pozajtra, cez víkend, v nedeľu, začiatok o 14. korčulovanie pre verejnosť, čo je bomba samozrejme. Začína od 14. končí o 15.30 a kde sa pýtate? A ak sa pýtate, tak v hale Klokočina na Škultetyho 1. 7. sa uskutoční aj koncert alebo prezentácia DJ-a EKG, ktorý odprezentuje Sunset Boulevard. Sunset Boulevard je projekt, ktorý spája históriu, hudbu a kultúru tanečnej hudby. No a tam sa stretne a postretáva množstvo DJ-ov a interpretov a celé to bude, si predstavte, na Nitrianskom hrade, na námestí Jana Pavla II. Začína to od 16. a končí až o 3/4 na 10. No takže naozaj bohaté, mocne bohaté to bude. A ešte jednu vec by som rád pripomenul a to je Kvapka krvi. Bude to 8. júna, to je v pondelok. Začína o 8. ráno odber a o 11. končí. A ja len pripomeniem, že okrem toho, že to je bohumilá činnosť darovať krv a tým pádom možno aj darovať život, tak celkom sa to oplatí, pretože máte voľno. Keď toto absolvujete, tak máte celý deň podľa zákona voľno. Kvapka krvi bude v obchodnom centre Promenáda na Nepierilskej 5. Dobre? Tak, toľko teda vybraný prehľad toho, čo sa bude v Nitre diať. Teraz už v 11. hodine a 14. minúte nás čaká milionár. Počúvate Nitrianske rádio.
1: U nás do mne říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý sem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blíkat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka pri co je ukulele, tož to se přiznal, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj vůbec cestu můžu sedět volit. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká,

opravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se

první třídu do Ostravy Intercity. Výdelňaku celou cestu valím kity a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je

0: tequila.
1: Moderní děvče, když chlapce spatří, vypadá jak klam, do cirkusu patří. Růžovou vestu a modrý oči, na diskotéce kolem se točí.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech spouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu, novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě.

0: Rádio v Nitre. 105,4.
1: Vzal si dva lízenky, dve hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
1: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

cest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly, bych mohl přinést dar.

Pro touhu po kráse děkuji za ošklivost, děkuji za to, že utká se láska a nevraživost.

Děkuji za žízeň, jež slabost prozradila. Děkuji, děkuji za trýzeň, jež zdokonalý díla. Za to, že miluji, byť strach.